Hasi dav ze atem homos mit tam tam zam tam tam zam tam tam homos mit tam tam zam tam tam zam tam tam homos mit tam tam zam tam tam zam tam tam homos mit tam tam zam tam tam zam tam tam.